0: Vítejte na vlnách Rádia Grozivodan.
1: Vítejte na vlnách Rádia Grozivodan.
2: Radio Grozivodan ist das beste Radio in der Gegend von 89 FM.
3: Radio Grozivodan es la mejor radio de los Alpes.